0: vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jak to
3: potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakra.

0: jen babičky budou spokojené.
1: Hackerbrno.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Happy birthday. See, make a wish.

0: Pivotéka Betelné Škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V Pivotéce Betelné Škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do Pivotéky Betelné Škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.

0: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe-p.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

she said to leave.

watch out. Kiss that dyke, I know you want the whole.

Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi z

0: Pivotéka Betel Neškopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel Neškopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel Neškopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe-p.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

Vzala si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Hit Radio City Brno. Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo800.cz.
1: Tak co na to říkáš, Baru?
2: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
3: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio City Brno a Jižní Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.

0: Košickář!
1: Hej, brácho, nadechni se. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
0: Fakt? I věci do školy?
2: Jasně. AZPapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
1: AZPapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. AZPapír.cz.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem, poklad na stříbrném jednách, posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz. Go, go,
3: go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Krize v Ormuzském průlivu obrací pozornost k Malackému průlivu, klíčové tepně mezi Asií, Evropou a Blízkým východem. Touto nejkratší trasou mezi Indickým a Tichým oceánem proudí čtvrtina světového námořního obchodu a 45% přepravované ropy. Východní Asie využívá k dovozu energií, opačným směrem se pak vyváží zboží na světové trhy. Obavy o stabilitu cest navíc nově vyvolal výrok indonéského ministra, který naznačil možnost zavedení poplatků. Cena bitcoinu v pátek poprvé od října 2024 klesla pod $60,000. Investoři se kvůli globální nejistotě zbavují rizikových aktiv a přesouvají kapitál do umělé inteligence. Podle analytiků navíc část z nich plánuje volné prostředky využít k nákupu akcí společnosti SpaceX, která příští týden vstupuje na burzu. A pojďme také na sport. České fotbalistky remizovaly v předposledním utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa s Albánií 1-1. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové vedly zásluhou Kláry Cahinové. V 70. minutě vyrovnala Vanessa Levendiová. Wales hrál v Černé hoře rovněž 1-1 a zůstal druhý o skóre za českým týmem. Kvalifikaci zakončí v úterý právě na hřišti ostrovního soupeře. K vítězství ve skupině stačí Češkám nerozhodný výsledek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Název oslav 800-letého výročí od povýšení Znojma na Královské město. Název odkazuje nejen na legendární nakládané okurky, ale i na spoustu naloženého programu. Třeba dneska to budou koncerty, středověké nádvoří nebo videomapping na Horním náměstí z Brna. Jitka Valášková.
9: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
7: Co očekáváme, jasno až polojasno, zpočátku ještě ojediněle s mlhami. Odpoledne se od jeho západu zatáhne a večer se může objevit také nějaká ta přeháňka. Dnešní odpolední maxima 25 stupňů Celsia.
10: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
11: Krásné dobré ráno, 6.6. něco hezkého si přejte, 2 minutky po 7. S vámi Leona a Filip, Tildo, pozdrav.
7: No krásné ráno, já si taky říkám, že to bylo jen tak, tak když vždycky přijdu jako hodně na poslední chvíli.
11: No já myslela, že tě zabiju.
7: Ale zvládl jsem to, jak je to v našem huku.
11: Minutku před zprávami. Tak přátelé, ať dnešní den máte krásný, vstávejte pravou nohou vpřed, užijte si to naplno a pokud možno zůstaňte s námi, protože dneska budeme velmi štědrý k vám. Jedna soutěž za druhou, dárečky, dobrá nálada, pozitivní energie a hlavně naše skvělé hity, jako teď. Malá party nikdy nikoho nezabila. A ne, Fergie, a little party never kill nobody. Dobré ráno.
10: Hit Radio City Brno. Just one night all we got. Just one night all we got.
11: Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not.

0: upravit sklípkara na grilu. Dal bys jsi pavoučí nožičky?
1: Hlavně pavoučce nějak nevadí, ale asi bych se ho nedal. I když mohli by křupat, dej docela, oni to asi normálně v Asii
0: se to jí. Někdy pavouk?
1: Ne, neskoušel jsem to, viděl jsem to na špejli, takhle jsem byl v Tajsku jednou, ale nedal jsem si.
0: No takhle, není třeba kazit si chuť pravého pavoučího těla umělými přísadami, jo? O tom žádná. Gurmáni totiž nabodnuté sklípany jen opékají nad mírným ohněm, aby je zbavili takových těch chloupků, že jo? To můžeš taky zkusit. Jsi chlupatý jako pizza.
1: Můžu to zkusit třeba s rukou, to je pravda.
0: No a když uslyšíte pískavý zvuk, který je způsoben vzduchem unikajícím z pavoučích kloubů, tak je svačina hotová. Připečené, říkejme tomu, masíčko z nožiček svou specifickou chutí mírně evokuje nesolená tresčí játra údajně, no.
1: Hele, já ti nevím, já si zůstanu u krkovice a nějakého toho hermelínu radši.
0: Že jo, nějaký stejček, nebo oplešťok, nebo jak se tomu říká, takový ten...
1: Oklešťok. Oplešťok taky by to mohlo být, přátelé. No, Maďarkan prostě neví, co je dobrý na grill.
0: Já nevím, tak třeba si někdo z našich posluchačů dá rád pavouka na grillu. A nebo nedobrovolně, že jo, tam ten pavouček spadne na to masíčko jako přísada. Ne, já bych to nesjedla ani na boha. Ani za darmo, ani za milion, fakt.
1: No naštěstí toho sklípkana tady moc v Čechách jako neseženete, tak můžete být v klidu. Leda si ho dovíc dovolený, ale abyste neskončili ve vězení.
0: Každopádně, kamarádi, rozhodně, ale dneska ten grill si nachystejte, protože počasí bude nádherný. Nebude ani úplně takový to horko, ale bude to příjemný k tomu udělat si sobotní obídek pěkně na grillu a bez pavouků. Teď už Krištof, Lipo, jednou jsem slíbil a taky Lady Gaga a Abrakadabra, dobré ráno.
2: Jednou jsem slíbil, že si tě vemu, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
3: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi chybí.

jsme jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než slova. Když vášní dochází plamen, tak

0: Lady Gaga kouzlí abrakadabra, tak my s Filipem pro vás máme velké překvapení, protože přátelé, kamarádi, dneska budeme velmi štědrý a uděláme si takové Vánoce, protože oni stejně za půl roku už budou, to už bude chodit čert a Mikuláš, když se fakt podíváš, je 6. června, tak červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec, no, za 6 měsíců tady je blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl máme nejenom nezapomenutelný zážitek v rámci narozeninové rulety, ale máme taky hit, který se vyplatí. Takže přátelé, kamarádi, mrkněte na web hitradio.cz, co tam dneska pro vás všechno máme. Dneska to bude jeden velký hitradiový Mikuláš.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Jedna z bruselských zastupitelek pořádně pobavila a zároveň šokovala uživatele sociálních sítí. Na svém profilu totiž zveřejnila video, na kterém v plavkách a s plaveckými brýlemi simuluje plavecký styl Kraul v obří pouliční louži. Tímto bizarním způsobem chtěla velmi ostře upozornit na katastrofální stav tamnějších silnic a dlouhodobou nečinnost radnice. Specializovaní potapěči v italských Benátkách mají za sebou další velký úklid tamních historických vodních tras a výsledek je šokující. Z kanálů vylovili tuny různého odpadu, mezi kterým nechyběly staré nefunkční pračky, nebo dokonce odhozené sexuální pomůcky. Místní úřady teď kvůli tomu plánují výrazně zpřísnit tresty za znečišťování. Už to tam neházej, Leo, z té loďky. Kuriozní a pro mnohé nepochopitelný moment zažili svatebčané během jednou obřadu, kde emoce vykonaly své. Svědek ženicha totiž uprostřed slavnostní řeči náhle omdlel a skácel se k zemi. Přítomné hosty ale nejvíce šokoval samotný oddávající, který incident naprosto ignoroval a bez mrknutí oka pokračoval ve čtení manželského slibu. Asi chtěli domů už, no. Víš, jako svědek se skácí a teď prostě se řekne, jo, spadnul, dobrý, pokračujeme dál. Už se představit?
2: Ne.
1: Padáka mu dejme.

0: Hezké dobré ráno, Meduza, Good Boys, Becky Hill, Lose Control, s vámi taky Leona a Filip. Před námi Bruno Mars, Måneskin nebo Miley Cyrus a taky Lala, la, aby se vám dobře stávalo. Taky dobrou chuť, pokud právě snídáte, Filipe, proč se na mě směješ?
1: No, protože kdybych tě neznal a takhle bych jel v autě a poprvé jsem si pustil Hitradio, jak bych si říkal, na čem jede ta moderátorka, to chci taky takhle po ránu.
0: Hele, já když se dobře vyspím, tak já mám prostě to kouzlo rozdávat tu dobrou energii a dobrou náladu. Říká mi to spousty lidí a já to prostě tak mám a já jsem se dneska fakt dobře vyspinkala.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme. Znáš to, ne, z ty písničky?
0: Nežíš, ani to nespí, ne, prosím tě, vůbec, vypínám ti mikrofon, už jsem ho vypla. Takže přátelé, za chviličku tolik muziky a po 8 hodině se těšte. Cítím v kostech, že dáme někomu dáreček.
2: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.cz.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, je minuta po osmé a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Americká armáda sestřelila 4 iránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu a zachytila několik iránských balistických střel namířených na Kuvajt a Bahrajn. Zaútočila rovněž na radarová stanoviště v Iránu. Oznámilo to v noci na sobotu velitelství amerických sil na Blízkém východě. Po krátkém útlumu masivně vrací k chalupaření a poptávka po rekreačních objektech u nás trhá nové rekordy. Největší zájem je tradičně o nemovitosti v jižních Čechách, v Podkrkonoší a v okolích velkých měst. Přičemž lidé často vyžadují zavedenou elektřinu a dobrou příjezdovou cestu. Podle realitních makléřů tento trend drží ceny chat vysoko, a to i u objektů, které vyžadují kompletní a nákladnou rekonstrukci. A pojďme také na sport. Zuzana Maďarová vyhrála premiérově anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu z Livigna vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů České republiky Jan Zabistřan. Třetí byla Eva Adamčiková. 22-letá Maďarová má za sebou nejúspěšnější sezonu v kariéře. Před životním triumfem pod 5 kruhy se několikrát prosadila i ve světovém poháru mezi čtveřici nejlepších. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Už po 17. si můžeme užít divadlo a koncerty pod brněnským Petrovem. Program tradičně odstartuje plejáda představení Vraží městského divadla Brno. Tento víkend potěší diváky hra Jánošík a neb na skle malované. Dojde ale také na Lakomce nebo Noc na Karlštejně. Z Brna Jitka Valášková.
8: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
6: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne se od jeho západu zatáhne a večer se můžou objevit také dešťové přehánky. Odpolední maxima se zastaví na 25 stupních Celsia.
9: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hitrádiem a Leonou Děngéši.
10: Je tady víkend, první červnová sobota s vámi Leona a Filip. A jak jsem zmiňovala, dneska to bude takové ježíškovské. Budeme dávat dárečky, budeme hrát skvělou muziku, budeme šířit dobro a pozitivní energie. A ty se nesměj.
6: Ty seš taky pozitivní, tak pusť tam nějakou muziku těm posluchačům, ale nějakou pozitivní pecku chceme, ale já nevím, jestli tam teď bude, ale co se tak dívám, tak určitě Lost Frequencies.
10: The feeling, jdeme na to, hezké ráno.
9: Hit Radio City Brno.

0: dobré ráno. No a je to oficiální, přátelé, protože opět jakýsi
1: vědci,
0: jo, tvrdí, že 3 ze 4 českých žen mají vážně rády nakupování. Tak já nevím, holky, co je na tom pravdy. Dejte vědět, jestli rádi nakupujete na 777-937-777 a říkají opět jakýsi
1: vědci,
0: že každá druhá ho vyloženě miluje, ten nákup. Sami to přiznali dokonce ve velkém výzkumu. Tak já nevím, no, jasně. Je to vlastně hlavní místo pro zařizování hnízda, zkrášlování se před

0: Chodit mezi regálama celý den, když nic nepotřebujeme hlavně teda, tak to mě nebaví, ale když vybavujeme třeba novou domácnost, tak to mě baví.
1: Tak ty jsi takovej kutil tým, ale no, kdyby šlo o klasické nakupování, fakt jako oblečení, kdy ta drahá polovička ti řekne, hele lásko, tyhle šaty, to tuhle ne, kabelku a kup mi boty ne. A tohle, tamto, to ne.
0: To my neděláme, takhle chodíme si zvlášť a máme klid, protože já si to rád zkusím víckrát, pořád dokola, nemůžu se rozmyslet, takže za mě je cíl chodit sám nakupovat oblečení. Nevím, jak to máš ty, kamarádky asi poraděj, ale chlapi chodí sami.
1: Já chodím taky strašně ráda sama a dokonce dělám i to, že hrozně ráda oblíkám svého chlapa. Že já prostě už ho mám jako v oku, že on nemusí nikam jít ani nakupovat, já prostě někdy něco vidím, vím přesně jakou velikost, styl, vezmu, objednám šup a nevím, to je taková uchylka.
0: No dobře, no. Tak to já se oblíkám sám teda.
1: Tak?
0: No.
1: A tak jako on se taky oblíká a mě to baví. Stejně tak u svého syna, nebo ale když chci něco na sebe a zkouším to jako online, tak ono to moc nejde, potom ty velikosti nesedějí, že jo?
0: Já jsem třeba zažil, že takhle kupovali vlastně kamarádům, přítelkyně v oblečení ve chvíli, kdy nebyli spokojení jako s jejím stylem, s jejich stylem oblíkání, taky vlastně jako předělali takhle. Ale to u tebe asi ten případ nebude, ty dokupuješ hezký kousky jenom.
1: Hele, třeba nám tady píše posluchačka Verča, dobré ráno, nerada nakupuju, když nemusím, nejdu do obchodu, místo chození po obchoďácích, jdu raději do lesa s pejskem, krásnou sobotu Verča. No, to je taky dobrý tip, já ráda nakupuju, ale zase jako s mírou, takže s mírou myslím jako...
0: Tak už víte, jak se ten její jmenuje.
1: Míra. Nevěnuje se, jmenuje se jinak, ale...
0: Zdravíme, Mirku.
1: Ty jsi vůl, fakt.

0: Rousínovský divadelní a folklorní festival se blíží. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Hey, this is John Legend.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Hello, darkness, my own.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
2: Tak co na to?

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.

Radio City Brno.

0: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
1: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: Hit Radio City Brno.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz.

0: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Já vidím.
1: Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno CZ.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

Hit Radio City Brno.

0: vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr.brno.cz. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr.brno.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást jen tvůj stín za záclonou, když tužby ve mně tonou, jsem skrytý mezi patry vysokých jak Tatry a zmást. Tvůj pohled do kukátka, den je dlouhý, noc je krátká,